vás stačí iba raz. Spočinúť v mojom lone. A je mi úplne jedno, či si mladý z Košíc, či Gaudí v Barcelone.

0: A to kdekoľvek nás práve počúvate, určite nám napíšte, do akého rána ste sa zobudili vy. Je 7:32.
1: Napríklad východ slunce a vítr ve větvích, alebo písem tichou, jak padající.

dnešní je tak krásná, že bychom vláviec, ale prachy si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na obourek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Kilo hráku, nebo Jimsy, Calvin Klein. Tak zdá, že to není štěstí.

až padne sníh. Chci slyšet v telefonu tvůj smích. Debatovat o počasí, co nás hřeje a co trápí.

smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty. Chci zmáčnout reset a smáčit.

0: Rádio Košice.
1: Aj v Poprade Tatrách.
0: Na 91,7.
2: Nerieš, neboj sa, to si sadne.